Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Váleční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
4: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Krásné dobré ráno, tady je pondělní den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Mr. Belt, Vezol, Avenion a One More Day v teď konféteru na Dance rádiu. Já vás zdravím, máme 7 hodin ráno, což znamená, že právě v těchto okamžicích nám startuje pondělní ranní fresh a já doufám, že jste měli naprosto báječný víkend. Tak pojďme se naladit na ten nový pracovní týden. Chemical Brothers nebo taky Dombresky, to jsou věci, které budeme hrát a takhle to zní. The Chemical Brothers, The Test. A novinka v našem éteru, Dombresky, Disco Dom, There's a Light.

Aktuální zprávy a taky počasí. Dance Radio News. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček uvedl, že voliči hlasovali pro dobudování Prahy, aby byla moderním městem. Počítá se zvýšením ceny MHD i navýšením ceny rezidentního parkování. Do budoucna s potřebnou změnou legislativy by mělo dojít i k zavedení mýtného, které by po dokončení vnitřního městského okruhu platili řidiči při vjezdu do centra. Českému internetovému prodejci potravin Rohlík.cz unikla osobní data některých jejich zákazníků a obsah komunikace s nimi za posledního půl roku. Firma to v neděli přiznala v e-mailech, které rozeslala postiženým klientům. Uvedla, že došlo k bezpečnostnímu incidentu a že neoprávněná osoba získala přístup k internímu nástroji zákaznické podpory a stáhla z něj část dat. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze ke 14 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásné dobré pondělní ráno do Chemical Brothers, do Test, úžasná věc právě teďko na startu pondělního ranního freše, tady u nás na 89 a 102,9 FM, 7 hodin 16 minut k tomu právě v těchto minutách odstartoval pondělní ranní fresh a já vás opět vítám tady v našem éteru po víkendu, pokud už jste třeba na cestě do práce, do školy, nebo se vracíte třeba z nějakých cest, tak vám přeju pohodový start nového pracovního týdne. Dneska pondělí 12. října, svátek nám slaví Marcel, tak přejeme rozhodně všechno nejlepší a za chviličku posíláme taky skvělou muziku. Čeká nás třeba novinka v našem éteru Dombrovský Disco Dom a There is a Life, bude taky Flight Facilities Tiesto a nebo si dáme Melvina Coxe Make Me Move. Tak užívejte pondělní ráno s Dance Rádiem.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v

0: na Toyota.cz.
1: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
0: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Zástupce české hudební produkce Féteru Dance Rádia na 89 a 102,9 FM Melvin Cox Make Me Move právě teďkon v našem éteru. 7 hodin 31 minut k tomu. Krásné dobré ráno vám všem a pojďme se teďkon podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima pouze 14 stupňů, bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No počasí, žádná hitparáda, ale na to jsme vás už připravovali od minulého týdne, takže pokud vám tohleto počasí úplně nevykouzlí úsměv na rtech, tak pojďme si dát aspoň tu nejlepší taneční muziku. Před námi Solomon, Cosmos Midnight, bude taky Baker Matt, Norma Jean Martin, anebo taky K-Motions.

0: Naprosto fantastická záležitost Féteru Dance Radia na 89 a 102,9 FM do Lake Emotions a Generator právě teďkon v našem éteru 10 minut před 8 hodinou raní. A já vítám ještě jednou všechny ty, kteří naladili pondělní raní fresh trošku se zpožděním, tak krásné ráno, blíží se nám 8 hodina, máme 12. října, svátek nám ještě jednou slaví Marcel, tak přejeme rozhodně všechno nejlepší. Po 8 hodině budeme pokračovat i nadále s tou nejlepší taneční muzikou a do 8 si dáme třeba Deadmau5, Chris James a Dovelta, nebo bude taky Nora and Pure Tears in Your Eyes.
1: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
5: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
6: Pomáháme s Europlazmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
8: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
9: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Nora Empior a Dear Senior House právě teďko na Féteru na 89 a 129 FM. Přátelé, dáváte si pondělní ranní Fresha s Menderou a přeju vám všem pohodový start nového pracovního týdne. Po 8 hodině pokračujeme s tou nejlepší taneční muzikou. Čeká nás třeba Jack Vince, Live for Tonight. A bude také Adriatic Elderbrook, Lost in the Woods.

Tak užívejte pondělní den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. 8 hodin a pár drobných k tomu, před námi aktuální zprávy a taky počasí. Solární energetika a bateriová úložiště v Česku potřebují více technicky vzdělaných pracovníků. Uvedli v pátek Solární asociace a Svaz moderní energetiky ve společném prohlášení. Obor podle nich nabízí příležitost pro český průmysl od strojírenství a elektrotechnicky přes stavebnictví až po vývoj softwaru a digitální řízení energetiky. Investovat v jiné zemi Evropské unie má být snazší než dnes. Členské státy se v pátek dohodly na hlavních bodech společného vyjednávacího postoje k návrhu, který propojí kapitálové trhy a sjednotí pravidla dohledu nad nimi. Víc soukromých úspor by tak mělo putovat k firmám. Brusel od změn očekává lepší financování podniků a vyšší konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Letiště Praha zadalo od roku 2022 do letošního července bez soutěže 267 zakázek v hodnotě zhruba 780 milionů korun. U dalších zakázek v souhrnné hodnotě 3,37 miliardy korun se přihlásil jeden uchazeč, nebo letiště oslovilo konkrétního dodavatele. Vyplývá to z prezentace dílčích výsledků externího auditu. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí ke 14 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Dáváte si pondělní Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. 8 hodin 14 minut k tomu a my se jdeme teď podívat do Holandska, protože Maupí rozjíždí vlastní label Badass Behavior Records a má pro něj jednoznačně jasný důvod dát šanci producentům, kteří mu už roky posílají svou hudbu. Nizozemský houseový tahoun chce tímto i vrátit scéně podporu, kterou sám dostal vlastně na začátku, a nový label má být místem, kde další talentovaní producenti získají prostor a příležitosti, a přesně takovýhle kroky by se na taneční scéně měly rozhodně dít. Takže velký big up pro Maupího a pro jeho nový label, ať se mu určitě daří. No a pokud vy třeba máte taky nějaký demíčko, který jste ještě nikam neposlali a děláte podobnou hudbu vlastně jako Maupí, tak klidně můžete zkusit, protože jak jste teď slyšeli, Maupí bude dávat prostor všem nadějným a producentům a bez ohledu na věk. Pojďme dál na muziku. Jam & Spoon, bude taky Jubel, Adriatic, Elderbrook, anebo taky novinka v našem éteru Marsh Lives.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Skonto nábytek.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 129 FM Marsh Lives a pecka One Love. Nádherná věc, která teďkon prolítla eterem Dance Radio. Máme 8 hodin 31 minut k tomu a před námi je počasí. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí ke 14 stupňům. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, tak na to buďte rozhodně připraveni. No a před námi skvělá taneční muzika. Hightech, Say, Waiting for You, bude taky Chainsmokers, Luigi Di Mare, Clean Bandit, Diplo a nebo Josie.

0: Chauzy Coco, Inner Smile právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Přátelé, blíží se nám 9. hodina ranní, což znamená, že po 9. už tady bude dopolední drive s Katie. Odpoledne dneska, odpolední záskoku vás bude provázet Milan Kroužil a večer od 18 hodin další díl pořadu Rayfoner. Takže se rozhodně dneska na začátku pracovního týdne máte na co těšit. No a my do 9. třeba Ofaya, David Penn a Always.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
5: Pomáháme s Europlazmou.
6: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
7: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Of Fire, David Penn, Tando, Eric B. Tanner, Always, zprávy teďkom Féteru na 89 a 102,9 FM, jednu minutu před 9 hodinou raní. A to znamená, přátelé, že já se s vámi pomalu a jistě začnu loučit, popřeju vám a příjemný pondělí, úspěšný start do nového pracovního týdne, ať vám dneska všechno klapne, ať vám všechno vyjde, protože samozřejmě známe to všichni. Pondělí, to je den meetingu, schůzek a plánování a to není nikdy úplně moc příjemný, teda aspoň za mě, já jsem to nikdy moc nemusel, takže pokud vás dneska čeká nějaký meeting, nějaký pracovní oběd, popřípadě nějaká zkouška ve škole, tak přeju, ať vám všem všechno dobře dopadne a užijte si den s tou nejlepší taneční muzikou. Loučí se Andy po 9 hodině už dopolední drive s Katie a já se budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Pokud dneska bych chtěl někdo začít nový pracovní týden nějakým mejdanem, tak určitě doražte na skok do pražského klubu Duplex, kde dneska startuju ve 22 hodin a můžeme tak společně nakopnout ten novej pracovní týden. Loučí se Andy, mějte se krásně a zítra v 7 naslyšenou. Ahoj. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček uvedl, že voliči hlasovali pro dobudování Prahy, aby byla moderním městem. Počítá se se zvýšením ceny MHD i navýšením ceny rezidentního parkování. Do budoucna s potřebnou změnou legislativy by mělo dojít i k zavedení mýtného, které by po dokončení vnitřního městského okruhu platili řidiči při vjezdu do centra. Českému internetovému prodejci potravin Rohlík.cz unikla osobní data některých jejich zákazníků a obsah komunikace s nimi za posledního půl roku. Firma to v neděli přiznala v e-mailech, které rozeslala postiženým klientům. Uvedla, že došlo k bezpečnostnímu incidentu a že neoprávněná osoba získala přístup k internímu nástroji zákaznické podpory a stáhla z něj část dat. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze ke 14 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui, vaše dovolená začíná u nás.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrart?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
9: Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.

Když Dáša, taky My Trip na frekvenci Dance Radio, já vám přeji krásný start pondělního dne. Doufám, že jste si užili ranní fresh, no a dopolední drive trošku se zpožděním startuje právě dnes mezi 9 a 12 hodinou. Doufám, že jste si odpočinuli od víkendu a načerpali síly na nový pracovní den a vlastně celý týden, a zároveň taky doufám, že třeba ten dnešek pro vás nebude tak náročný v práci a že to budete mít takový jako pohodovější. Máme dneska 12. října 2026, pondělí, svátek slaví Marcel, takže přejeme všechno nejlepší. No a i dneska vás čeká spoustu skvělý hudby. Představíme několik novinek v našem éteru. Mrkneme se do světa filmů, hudby, umělé inteligence a technologií, a to všechno pro vás budu mít. A ještě mnohem víc informací.

0: Patří přesně tak, jak jste zvyklí, takže krásný dobrý ráno. Teď už vám letí Motorcycle as the Rush Comes.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

89 a 102 9 FM, přátelé, za náma na frekvencích Dance Radio format B a Chunky. Doufám, že jste si užili tenhle ten sound. My pokračujeme dál, co se týká muziky, tak mám pro vás toho opravdu hodně, ale teď už se mrkneme na sociální sítě, který ovládají svět v podstatě řadu let, a kdo nemá social media, jako by nebyl, tak trošku bohužel. Ale co se dá dělat? Samozřejmě pojďme si říct, že to je neodmyslitelná součást našich životů. No a právě proto i my pro vás sledujeme aktuální trendy, novinky a tak dále. A pokud jedete hodně Instač, Instagram, tak možná vás potěší jedna věc, která se momentálně testuje, a pokud to všechno dobře dopadne, tak by už v rámci Instače Plus mohla být k dispozici nabídka, která vlastně připraví režim pro všechny uživatele, kteří spíše chtějí prostě jenom omrknout něčí profil, ale vlastně nechtějí vůbec tam žádnou aktivitu dát, jo. Pojďme si říct, že asi každý z nás zažil situaci, že si prostě prohlížíte třeba něčí profil, možná i ten svůj, a omylem jste dali like nějaký starý fotce, nebo třeba i sami sobě, a pak jste toho hned jako odebrali, jo. No a právě tohleto by se už nemělo dít, protože Instač momentálně řeší novinku Red Only Mode, kde vlastně můžete někomu projet profil bez rizika nechtěného lajku, follower nebo zprávy a dalších aktivit, které tady můžete dát a třeba omylem i zmáčknout. No, zatím jde o interní testování, nicméně pokud to všechno dobře dopadne, tak tato věc, ten jako speciální mode, kdy prostě budete jenom někoho prohlížet bez jakýkoliv aktivity, tak už bude možná součástí Instagram+. Tak uvidíme, každopádně myslím si, že dobrá věc. No a do té doby je potřeba být prostě opatrný. No, teď už se dáme další muziku. Madonna, I Feel So Free, a to v remixu od Peggy Goo. Užijte se to.

0: Energická věc v podání Johna Sameta a také o výborný vokál se postarala Julia Wolf a skladba s názvem With Me. A přátelé, teď už mám před sebou velmi zajímavý žebříček, se kterým přišel a přišlo jakoby jeden cestovatelský magazín, a to americký Travel's Leisure, který sestavil velmi zajímavý průzkum nebo žebříček na základě průzkumu, kdy hledali nejlepší města v Evropě. Nejenom na cesty, ale údajně pro život. No a já mám velkou radost, protože Praha se, prosím vás, v tomhle žebříčku umístila na druhý pozici. Takže Praha se stala druhým nejlepším městem v Evropě. Nejenom, že teda ten žebříček sestavovali samotní cestovatelé, uživatelé a lidé, kteří jako cestují, ale zároveň ti čtenáři a hlasující vycházeli hned z několika faktorů, jako je třeba městská hromadná doprava, taky služby, ceny, nabídka kultury, kulturního vyžití, hudebního vyžití a tak dále. No a samozřejmě magické cesty, krásný pohádkový uličky, uchvatná architektura, skvělý kavárny a nádherný výhledy, tak to všechno splňuje Praha a právě to i vyneslo na docela hodně solidní místo, druhý místo nejlepšího města v Evropě. Přátelé, gratulace, jsme samozřejmě velmi rádi a myslím si, že to jenom potvrzuje to množství turistů, který tady vlastně jako vždycky každoročně zamíří, takže jsme samozřejmě rádi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Dance Radio.

Solární energetika a bateriová úložiště v Česku potřebují více technicky vzdělaných pracovníků. Uvedli v pátek Solární asociace a Svaz moderní energetiky ve společném prohlášení. Obor podle nich nabízí příležitost pro český průmysl od strojírenství a elektrotechnicky přes stavebnictví až po vývoj softwaru a digitální řízení energetiky. Investovat v jiné zemi Evropské unie má být snazší než dnes. Členské státy se v pátek dohodly na hlavních bodech společného vyjednávacího postoje k návrhu, který propojí kapitálové trhy a sjednotí pravidla dohledu nad nimi. Víc soukromých úspor by tak mělo putovat k firmám. Brusel od změn očekává lepší financování podniků a vyšší konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Letiště Praha zadalo od roku 2022 do letošního července bez soutěže 267 zakázek v hodnotě zhruba 780 milionů korun. U dalších zakázek souhrnné hodnotě 3,37 miliardy korun se přihlásil jeden uchazeč, nebo letiště oslovilo konkrétního dodavatele. Vyplývá to z prezentace dílčích výsledků externího auditu. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí ke 14 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Do vašich uší jsme si dali výbornou houseovou věc Roger Sanchez, Armand Van Helden a taky You Can Change Me. A musím říct, že tato věc je prostě fenomenální a věřím, že vás příjemně nakopla a dodala vám důležitou třeba energii, kterou potřebujete k dnešnímu dni, ať už vás čeká dnes cokoliv a máte třeba nějakou schůzku, důležitou misi a tak dále. Přátelé, taky mám pro vás velmi zajímavý téma, který se týká možná pravděpodobně řady z nás, a to téma ohledně sluchu a zvuku. A pojďme si říct, že tinnitus, tak to je docela věc, kterou trpí čím dál více muzikantů, DJů, ale i lidí, co prostě chodí často na koncerty a na majdany a je tam to riziko velmi zvýšený. Co vlastně znamená, je to tinnitus, je takový jako porucha sluchového onemocnění, kdy vlastně slyšíte v průběhu dne různý jakoby hučení, zvuky a tak dále, a třeba když přijdete z hlasitýho mejdanu, koncertu a tak dále, tak potom doma můžete cítit několik minut nebo i několik hodin prostě jako takový nepříjemno. No a tohle to je téma, kdy se to zase trošku, co se týká vědeckých studií, posouvá o několik levelů výš, protože právě dvě univerzity v Connecticutu zjistily zvýšený hladiny takzvaného proteinu prestinu ve vnitřním uchu právě u lidí s tinnitem, a právě tohleto zjištění otevírá daleko lepší cestu k většímu pochopení tohodle onemocnění. A vlastně dost možná by se mohlo, i přesto, že vlastně tato věc se nedá úplně vyléčit, protože je nevratná, tak vlastně by se dalo pochopit, co se vlastně během toho sluchového onemocnění děje a jak třeba do budoucna těm lidem pomoci a jak více to jako změřit a jak případně jako pomoci těm lidem, kteří už to prostě mají jako opravdu jako hodně velký míře. Tak přátelé, je to jako velký téma, o kterým se dle mě málo mluví a spoustu lidí okolo mě tím trpí docela hodně a vlastně neví si s tím rady, takže pokud vás to zajímá, mrkněte na tyhle ty dvě studie University of Connecticut, jsou to dvě klinické studie a je to velmi zajímavý čtivo, takže doporučuji.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrý

0: e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
2: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

Robin Schulz a Barb's a Better Times na frekvencích Dance Rádia 10.37, aktuální čas. Doufám, že máte krásný, ale krásný pondělní dopoledne. Dopolední drive je tady s váma až do 12. hodiny. No a taky je tady s váma další výborný tip na videoset, který by vás neměl minout a který si myslím, že vás určitě nadchne. A tentokrát pro vás budu mít tak trošku samozřejmě videoset, protože nemám pro vás vždycky jenom videosety, ale mám pro vás i tipy na muziku, co se týká třeba live koncertů a tak dále. No a tentokrát teda budu mít tip jednoho skvělého muzikanta a skladatele, který tady vystoupí už za měsíc a pár dnů v Praze. Je to francouzský muzikant FKJ, který je proslulý svým funkem, soulem a taky neuvěřitelným skills, protože hraje na spoustu hudebních nástrojů, zpívá a prakticky v jednom člověku dokáže ovládnout úplně naprosto všechno a jako ten talent je neuvěřitelný. A právě FKJ vystoupí už 23.10. v Aracha Plus a tenhle ten umělec patří třeba mezi mé osobně jedny z nejvíc top umělců a právě doporučím určitě jeho liveko se dát a na co já ráda koukám, je to teda už 5 let starý liveko v rámci projektu Circle, kdy se střihnul opravdu nádherný set dvouhodinovej v rámci Salardu u Juni a tohle to je prostě fenomenální, takže pokud jste třeba FKJ nikdy ještě o tom neslyšeli, o tomhle jménu, dejte si určitě jeho liveko pro tedy Circle, projekt, který vždycky přináší fenomenální umělce a nádherný lokace a už 23.10. můžete vyrazit na jeho live. Doporučuju.

0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.

Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček uvedl, že voliči hlasovali pro dobudování Prahy, aby byla moderním městem. Počítá se zvýšením ceny MHD i navýšením ceny rezidentního parkování. Do budoucna s potřebnou změnou legislativy by mělo dojít i k zavedení mýtného, které by po dokončení vnitřního městského okruhu platili řidiči při vjezdu do centra. Českému internetovému prodejci potravin Rohlík.cz unikla osobní data některých jejich zákazníků a obsah komunikace s nimi za posledního půl roku. Firma to v neděli přiznala v e-mailech, které rozeslala postiženým klientům. Uvedla, že došlo k bezpečnostnímu incidentu a že neoprávněná osoba získala přístup k internímu nástroji zákaznické podpory a stáhla z něj část dat. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze ke 14 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

Přátelé, výborná houseovka, Pek Sejt a také Josh Berry a skladba s názvem Joy and Pain v Eteru Dance Rády. A my pokračujeme dál, mrkneme se už na blížící se hudební konferenci, na který se doufám všichni potkáme a sejdeme, a to Prague Music Week, což je asi největší hudební konference v Česku a proběhne od 4. do 6. listopadu, a to na výstavišti. A musím říct, že to téma bude letošní jako okolo hudebního biznesu a taky žen v hudebním biznesu, což mám o to víc velkou radost. A zároveň nás čeká i spoustu skvělých koncertů v rámci této konference, kdy budou probíhat panelové diskuze, přednášky, taky tam bude expo, to znamená, že tam můžete se setkat se spoustou lidí napříč hudebního biznesu a třeba pokecat si i s takovou jako Lenkou Dusilovou, Bea Kay, Erika Rain, Girl in the Year Above a také I'm Cyber, Tiger Cup a spoustu dalších. Zároveň proběhne i v rámci Open Call Artist speciální koncerty a celá řada akcí bude probíhat napříč kluby po Praze. To znamená, že můžete vyrazit i na spoustu zajímavých koncertů, i třeba umělců, který jste třeba nikdy neslyšeli anebo jste neměli příležitost je slyšet. A zároveň, co mě baví vždycky na těchto akcích, je, že vlastně pátráte a hledáte novou muziku a seznamujete se s lidma napříč jako žánry a různými obory a oblastmi. Takže Prague Music Week, veškeré info najdete na praguemusicweek.cz, také sociálních sítí. Máte tam i kompletní program, který vás tam čeká letos, včetně i účinkujících, který budou nejenom z Česka, ale i ze zahraničí. Takže můžete se potkat i s lidmi ze zahraničních festivalů, zahraničních labelů, třeba i klubů a tak dále. Takže doporučuji, no a zapište se 4. až 6. listopadu.

0: neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio.
1: So how's the evening so far?
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás hodné.
6: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a 2letou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas, tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
11: Dance Radio. Dance Radio.
12: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

frekvencí Dance Rádia. Oprášila se věc o Jordan Sparks a Chrise Brown na No Air a dostala trošku novej kabát v podání Nightmare Jordan Sparks No Air, tak doufám, že jste si tenhle ten kousek užili. Kulturní a party tipy jsou připraveny, pojďme se podívat, kam můžete vrazit a co vás dneska čeká. Třeba stále dny severu až do konce října ve skandinávském domě probíhá promítání filmových projekcí, setkání se severskými knižními autory a tak dále, takže třeba můžete vyrazit i dnes. Zároveň dneska můžete vyrazit na azyl, do azyl 78 na Cirkla Putyka a promítání skvělý inscenace Okamžik, takže pokud máte rádi pohyb, tanec a divadlo, rozhodně můžete vyrazit. Výstava Dýní, tak ta odstartovala před několika dny v Botanické zahradě a to od 9. potrvá do 1. listopadu, takže určitě doporučuji, zároveň tam můžete využít spoustu workshopů a speciálního programu. No a mrkneme se na koncerty. Dnes Jazz Dog s kapelou Muf od 20 hodin. Palác Akropolis nabídne e-converzo od 8:30 večer. Těšit se můžete dneska i na další koncert, třeba v Punktumu Lears a start 19. hodina. Sub-Zero nabídne americký Can, Skin Thief a spoustu dalších kapel od 19 hodin. No a pokud budete mít chuť třeba vyrazit i do Malostranský besedy, tak dneska se tady na vás chystá Jan Spál a ASPM od 20 hodin. Těšit se můžete, ale ještě třeba i do krosu na pravidelný Los Tekenos, což je na vlně Techna od 20 hodin dnes. Tolik tipy, kde se co děje i dnes v pondělí, toho je poměrně hodně, takže věřím, že se vyberete.

0: Přátelé, česká produkce, Filip Zelinka, Heartbreak, tímto Filipa zdravíme a taky musím říct, že tato věc je neodmyslitelnou součástí našeho playlistu a jsme za to rádi. Za malou chvíli ještě Purple Disco Machine a Paris Afraid Again, doufám, že to obojí stihnem, pak už zprávy a počasí v celou s Endym, já se loučím, odpoledne se na vás dneska čeká těší mezi 14. a 18. hodinou. Milan Kroužel, takže si to moc užijte. No a v podvečer a večer naše pravidelný pořady, třeba pořad Rave on Air a speciální dvouhodinový drum and bassovej nášup dneska s mými kolegy DJs a taky special hosty. No a v pozdějších hodinách třeba Ultra Music Festival Radio Show anebo John Digby Transitions. Moc si to užijte, mějte se krásně, já se na vás budu těšit opět zítra po 9. Mějte se moc hezky.
1: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
2: Pomáháme s Europlazmou.
3: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
4: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.

Solární energetika a bateriová úložiště v Česku potřebují více technicky vzdělaných pracovníků. Uvedli v pátek Solární asociace a Svaz moderní energetiky ve společném prohlášení. Obor podle nich nabízí příležitost pro český průmysl od strojírenství a elektrotechnicky přes stavebnictví až po vývoj softwaru a digitální řízení energetiky. Investovat v jiné zemi Evropské unie má být snazší než dnes. Členské státy se v pátek dohodly na hlavních bodech společného vyjednávacího postoje k návrhu, který propojí kapitálové trhy a sjednotí pravidla dohledu nad nimi. Víc soukromých úspor by tak mělo putovat k firmám. Brusel od změn očekává lepší financování podniků a vyšší konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Letiště Praha zadalo od roku 2022 do letošního července bez soutěže 267 zakázek v hodnotě zhruba 780 milionů korun. U dalších zakázek v souhrnné hodnotě 3,37 miliardy korun se přihlásil jeden uchazeč, nebo letiště oslovilo konkrétního dodavatele. Vyplývá to z prezentace dílčích výsledků externího auditu. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí ke 14 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: děti, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
1: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
8: To je ale zima. Jdu ven.
7: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní 2 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
11: Dance Radio. Dance Radio.

Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček uvedl, že voliči hlasovali pro dobudování Prahy, aby byla moderním městem. Počítá se se zvýšením ceny MHD i navýšením ceny rezidentního parkování. Do budoucna s potřebnou změnou legislativy by mělo dojít i k zavedení mýtného, které by po dokončení vnitřního městského okruhu platili řidiči při vjezdu do centra. Českému internetovému prodejci potravin Rohlík.cz unikla osobní data některých jejich zákazníků a obsah komunikace s nimi za posledního půl roku. Firma to v neděli přiznala v e-mailech, které rozeslala postiženým klientům. Uvedla, že došlo k bezpečnostnímu incidentu a že neoprávněná osoba získala přístup k internímu nástroji zákaznické podpory a stáhla z něj část dat. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze ke 14 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.

Solární energetika a bateriová úložiště v Česku potřebují více technicky vzdělaných pracovníků. Uvedli v pátek Solární asociace a Svaz moderní energetiky ve společném prohlášení. Obor podle nich nabízí příležitost pro český průmysl od strojírenství a elektrotechnicky přes stavebnictví až po vývoj softwaru a digitální řízení energetiky. Investovat v jiné zemi Evropské unie má být snazší než dnes. Členské státy se v pátek dohodly na hlavních bodech společného vyjednávacího postoje k návrhu, který propojí kapitálové trhy a sjednotí pravidla dohledu nad nimi. Víc soukromých úspor by tak mělo putovat k firmám. Brusel od změn očekává lepší financování podniků a vyšší konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Letiště Praha zadalo od roku 2022 do letošního července bez soutěže 267 zakázek v hodnotě zhruba 780 milionů korun. U dalších zakázek souhrnné hodnotě 3,37 miliardy korun se přihlásil jeden uchazeč, nebo letiště oslovilo konkrétního dodavatele. Vyplývá to z prezentace dílčích výsledků externího auditu. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí ke 14 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Tak tohle je skvělá česká tvorba, Viktor Delaggio a Home. Ano, jsme doma, jste také doma na frekvencích 8929 FM nebo Apka Dance Rádia na správném místě. Máme 12. října, pondělí, svátek má Marcel, všem blahopřejeme. A dneska na záskok na místo Míši Majklasího, který ho zdravím na dálku. Tak dneska na záskok s Milanem kroužile mezi 14. a 18. hodinou, takže odpolední show tedy teďka právě začalo. Přátelé, přeju vám, ať vám to dneska odpoledne bude hezky utíkat. My samozřejmě budeme pěkně sázet muziku, probereme filmy, probereme sport, všechno možné, co se týče tedy, jak jste zvyklí na našich frekvencích. A teďka nás čeká Dale Hubbard, Rogue Keys, nebo Rehappa, Nathan Nicholson, Dream Inside a Dream, a potom Waste My Time, Ztrácet čas, doufám, že vy s náma nestrácíte čas, ba naopak, Kolš a Camel Fat. Ještě jednou krásný poslech tady ze studia na Hagiboru.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Pomáháme s Europlazmou.
10: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
11: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Novinka Dance Rádia, to je Ned Slater a DNA. Máme 14 hodin 32 minut a nejvyšší čas za kulturou, jestli vás mohu pozvat na některé filmy, takže už jsem o tom hovořil v Srdci divočiny. Z mého pohledu naprosto skvělý, dojemný příběh, famózní Brad Pitt, skvělý pes Odin a jestli máte rádi dojemné příběhy, přírodu a pejsky, vlčáky, tak jednoznačná pozvánka pro vás, ale ten příběh stojí za to, i když tak trošku to člověk čeká, o čem to bude přesto všechno, to dojetí je tam obrovské a doporučuji pár kapesníků sebou pro jistotu. Takže tedy první film, potom Dead Point. Já jako závraťář jsem si měl co dělat, ale snímek je tak skvěle natočený, i když to nebylo ve 3D, že máte opravdu, řekněme, co dělat s tím, aby, no, ty vejšky jsou tam bezvadně situované, nafilmované, napětí, všechno. Také víte, co od toho čekat, ale stejně se budete bavit. A pak je tady nový snímek Pravda nebo lež, to jsem sám neviděl, takže zároveň zvu i sebe. A je tam i skvělé herecké zastoupení dvou krásných žen. Jednak teda Aneta Hathaway a ještě Dakota Johnson. Psychotriller, mystický thriller, takže jsem zvědav a na to také bych rád co nejdříve šel. Ale co vás teďka čeká, to vám hnedka povím, takže bude tady veleznámý snímek Life Element Be Free, nebo Bliss Terms and Conditions, či Kenya a Grace Paris.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Art Bat, David Guetta, Gotwai, Kimbra, Somebody That Used To Know. Hit jako bič, jako hrom, samozřejmě hitmakerem David Guetta a tak dále, ale my teďka trošku zabrousíme do historie, máme jinak 3:15, ještě jednou mám přeju nádherné odpoledne ze studia na Hagiboru, odpolední show dneska na záskok za Mikeyho, kterého srdečně zdravím, s Milanem do té 18. hodiny. Trošku historie neuškodí, Anton Clamaran byl hodně v popředí kolem roku 2005-6, Francouz, který drtil taneční parkety a stejně i Shapeshifters, to je zase Velká Británie, dali se dohromady a je tady z toho zlato gold, takže si užijete tedy taneční kreace a potom je tady klasika Chemical Brothers, to je samozřejmě skvost devadesátek, ať už tedy Underworld, Chemical Brothers, později třeba Basement Jacks a tak dále. Darkness, Your Fear. A potom Otto Knows a Amanda CY, Goodbye. Ještě jednou vám přeju nádherný den, užívejte si to s Dance Rádiem.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

blíží se nám 15. hodina, skoro přesně teďka. Hned po zprávách vás čeká tahle ta skladra muziky. Aneta Fab, Wherever I Go, potom Follow More, Amadou, Miriam Voyage, či Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name, Calvin Harris Mix. My jsme Dance Radio, krásný poslech vám všem přátelé.

Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček uvedl, že voliči hlasovali pro dobudování Prahy, aby byla moderním městem. Počítá se zvýšením ceny MHD i navýšením ceny rezidentního parkování. Do budoucna s potřebnou změnou legislativy by mělo dojít i k zavedení mýtného, které by po dokončení vnitřního městského okruhu platili řidiči při vjezdu do centra. Českému internetovému prodejci potravin Rohlík.cz unikla osobní data některých jejich zákazníků a obsah komunikace s nimi za posledního půl roku. Firma to v neděli přiznala v e-mailech, které rozeslala postiženým klientům. Uvedla, že došlo k bezpečnostnímu incidentu a že neoprávněná osoba získala přístup k internímu nástroji zákaznické podpory a stáhla z něj část dat. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze ke 14 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Nejlepší světový DJ roku 1998, Paul Oakenfold, Lizzyland, Got to You. A je to Felix Cartel remix. Tohle ten machr remixoval snad všechno možné, co se dalo. Massive Attack, Cure, New Order, Rolling Stones, Madonna, no prostě ty nejvyšší veličiny. Takže ano, nejvyšší veličiny, doufám, že si vychutnáváte i s námi Dance Radio odpolední show. Dneska na záskok tedy s Milanem do té 18. hodiny za Majkýho, kterého srdečně zdravím. Máme 12. října 15 hodin 15 minut, Marcel má svátek, blahopřejeme jak jinak. Teď zlomíme beaty, Rudimental a ještě Back and Bone Man, Nights Like This. A když už jsme u zlomených beatů, ať už je to Drum and Bass Jungle nebo Breakbeat, tak na to tady máme specializovaný pořad Rave on Air dneska od 18 hodin, takže mějte stále zapnuté naše frekvence a nebo aplikaci Dance Radia. Pak nás čeká Jason Status, Debbie, Gun Too Far a nebo Kaiwu a Albert, Made of Sun.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
9: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat VIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
10: Dance Radio. Dance Radio.
11: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

Amotor a 54 Ultra, Talk to you, 15 hodin 33 minut, odpolední show v plném proudu. Tak malinká fotbalová rubrika, sportovní okénko, mistrovství světa, to už je pár měsíců dozadu, minulostí rozjelo se samozřejmě, rozjeli se ligy, Evropská liga, Liga mistrů, všechny možné poháry dohromady. No a já si říkám tak trošku, nebo přemýšlím, kdo by mohl získat zlatý míč za nejlepšího hráče světa Evropy 2026. Já bych se samozřejmě osobně přál Lionela Messiho, který je také nominován na 9. Zlatý míč by byl skvostný, ale samozřejmě jsou tam dva největší adepti, hot adepts, Kylian Mbappé, Lamine Yamal. Já si osobně myslím, že to asi vyhraje Lamine Yamal, je to můj osobní tip, můžu se mýlit. Ale Kylian Mbappé také měl famózní formu, 10 zásahů, 10 gólů na mistrovství světa. Pak je tam samozřejmě Rodri, který vyhrál zlatý míč před 2 lety, a Dembele za Paris Saint-Germain, který po druhé vyhrál Ligu mistrů. No a nesmíme také zapomenout na Bellingham a Roya Keana, takže jsem zvědav sám a říkám si, že za pár měsíců by jsem opravdu nažhaven, kdo ten zlatý míč vyhraje. No ale doufám, že jste nažhaveni na muziku, která nás teďka čeká. Průkopník Future Houseu Oliver Heldens, holandská škola Nobody, potom Disclosure, The Sun Comes to Tremendous, a nebo Dimension a ještě Rafaela, Pull Me Under. Krásný poslech na vlnách 8 ve 129 FM a nebo aplikace Dance Radio.

0: to je hezký zvuk, Back Riders, You Are Hard. Momentálně tady ve studiu Epochon Hor, je to samozřejmě také kolega, kamarád tady z jiných frekvencí a pochvaluje se tenhle ten zvuk a když už jsme u toho, tak ten producent je velice nadějný, přátelé, a doporučuji vám tyhle ty tracky od něj sledovat a 22. listopad by se měl objevit v Club Mixu, takže se na tohle toho machra těším. Příští měsíc a možná, že ho také uvidíte v nějakém předním klubu. To všechno se samozřejmě budete dozvídat přes naše frekvence Dance Rádia. Teď je tady Adam Freeland a než zlomil beaty, tak to byl deep houseový specialista, deep houseový DJ. Je to ročník 73 a on postupně se propracoval až mezi opravdu hodně žádaného producenta, také to trvalo, ale z deep houseu do lamaných beatů to je docela hezká cesta, takže Adam Freeland vás bude bavit se snímkem We Want Your Soul. A pak ještě do té celé by se určitě mělo vejít Alesu a Pendulum a Fate. Takže přátelé, užívejte si nás plnými doušky, odpolední show za chviličku v první polovině na vlnách 89 FM anebo Apka Dance Rádia.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.

čas na zprávy. Dohrávám Alesso a Pendulum Fate. Hned po zprávách Fastboy Beautiful Life. Nebo Higo Energy. Pete Tong, legenda britských hitparád a britského samozřejmě rádia. A ještě Jules Buckley, James

Solární energetika a bateriová úložiště v Česku potřebují více technicky vzdělaných pracovníků. Uvedli v pátek Solární asociace a Svaz moderní energetiky ve společném prohlášení. Obor podle nich nabízí příležitost pro český průmysl od strojírenství a elektrotechnicky přes stavebnictví až po vývoj softwaru a digitální řízení energetiky. Investovat v jiné zemi Evropské unie má být snazší než dnes. Členské státy se v pátek dohodly na hlavních bodech společného vyjednávacího postoje k návrhu, který propojí kapitálové trhy a sjednotí pravidla dohledu nad nimi. Víc soukromých úspor by tak mělo putovat k firmám. Brusel od změn očekává lepší financování podniků a vyšší konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Letiště Praha zadalo od roku 2022 do letošního července bez soutěže 267 zakázek v hodnotě zhruba 780 milionů korun. U dalších zakázek v souhrnné hodnotě 3,37 miliardy korun se přihlásil jeden uchazeč, nebo letiště oslovilo konkrétního dodavatele. Vyplývá to z prezentace dílčích výsledků externího auditu. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí ke 14 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Sweeney, Muratony a Tujamo. Techno Party, Tujamo neboli Matthias Richter, je německý DJ a producent v jedné osobě Electro House stylu, takže si můžete vychutnávat tyhle ty zvuky. V 16 hodin 17 minut odpolední show vstoupilo tedy do další poloviny. S datem 12. října a pro úplnost svátek má Marcel, všem blahopřejeme. A s vámi budeme With You, ještě Sigala a Ellie Oaks, nebo Miss Monique a Robbie Williams, Beauty in Us, krása v nás. Pak je tady francouzský projekt Cassius, Only Don't Let Me Be. Cassius, to možná znáte, to je docela známý projekt. Bylo to v letech 1988 až 2019, dvojka Philip Carboneschi a ještě Hubert Blanc Francard. To dá se říci, byla taková ta populární klubová, ať už tedy house, anebo melodic house, či funky house, když už teda takhle to hezky škatulkuji tyhle ty styly. To bylo hodně populární na přelomu milénia. Takže přátelé, užívejte si to s náma na vlnách 8229 FM. Přeju vám nádherné odpoledne a můžete také využívat aplikaci Dance Radio.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
6: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme výběr.
9: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
8: Ale je to na
9: váš názor.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
12: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí.

Dan Whitlam. Trippin. 16 hodin 33 minut čeká nás Marshmallow a ještě Chiver Chess, Here With You, nebo Mahmud, Orban a ještě YG, Caracus, Mueva, trošku tedy latiny si dáme. No a pak je tady Crazy Biza, to je projekt jedna, který je legendární milovník house music Tommy Boy a další maďarský krajan Agabit a z toho vzniklo právě legendární Crazy Biza a řekl bych, že to je ten projekt pro takovéto publikum zaměřené na disco house a ten kvalitní a vokálky a některé samply z dřívejška. No a právě tady si posvítili samozřejmě na nejvyšší veličinu, nejvyšší možnou metu, to je Michael Jackson, král popu a asi nejprodávanější single historie, Billie Jean, možná tedy. Určitě to je nejprodávanější album, které vyšlo všechno i na singlech sedmipalcových, Thriller, takže Like That je hezky udělaný s úctou a když to třeba někde slyšíte na Deeze nebo v klubu, tak vás to určitě dostane do příjemného tempa. Like That. Posloucháte Dance Radio, přeju vám ještě jednou nádherné odpoledne, tak si nás hezky laďte na vlnách 89129 FM a nebo apka Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Orca Smith a With You. Jsme s váma. 16 hodin 48 minut. V závěsu nás čekají Hazy Cross, Midnight a nebo Miss Elliot a ještě Eve for My People, Basement Jacks Remix. Miss Elliot neboli Melissa Arnett, Miss Elliot je z roku 1971 narozena teda a byla členkou a i vokalistkou dívčí kapely Sista. V 90. letech to vůbec bylo období, kdy byly chlapecké kapely, dívčí kapely, tenkrát to bylo hrozně v módě, dívky šílely z chlapeckých kapel a naopak, takže jednoznačné výzvy, ta doba byla hezky romantická na tuhletu muziku a tyhlety oblasti. Takže si dáme tuhletu dámu a Basement Jacks tomu dali takovou krásnou podobu. Oni mají ten hutný zvuk, takový ten svůj, který mě strašně moc baví, takže doufám, že i vás to zaujme. No a pak je tady skotský machr Calvin Harris a Jay-Z Satisfy.
1: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Dance Radio.

Calvin Harris nám dohrávám a ještě Jay-Z Satisfied. Za pár sekund máme 17 hodin s tím zprávy. Hned po nich Meduza a Ronnie Silence. A nebo Jaws Movin. Či Bob Sinclair Someone Who

Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček uvedl, že voliči hlasovali pro dobudování Prahy, aby byla moderním městem. Počítá se se zvýšením ceny MHD i navýšením ceny rezidentního parkování. Do budoucna s potřebnou změnou legislativy by mělo dojít i k zavedení mýtného, které by po dokončení vnitřního městského okruhu platili řidiči při vjezdu do centra. Českému internetovému prodejci potravin Rohlík.cz unikla osobní data některých jejich zákazníků a obsah komunikace s nimi za posledního půl roku. Firma to v neděli přiznala v e-mailech, které rozeslala postiženým klientům. Uvedla, že došlo k bezpečnostnímu incidentu a že neoprávněná osoba získala přístup k internímu nástroji zákaznické podpory a stáhla z něj část dat. Počasí. Na začátku nového pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze ke 14 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 17 hodin 14 minut, zcela přesně dohrávají Switch Disco a ještě autograf Easy My Mind. Poslední hodinka odpoledního show mezi 14 a 18 vstoupila tedy do finálka. Zlaten 12. října a Marcelům ještě jednou srdečně blahopřejeme k svátku. A bude se připojovat Charlotte Haining a snímek Why Can It Always Be Like This? A nebo Dombrowski a Disco Dom There Is Life. Dombrowski, když tenhle ten Francouz přijel do Miami v roce 2016 vlastním jménem tedy Quentin Dobres, tak už zaujal jsem takovým talentem, impozantním výběrem funky, pozitivních věcí. No a dnes už je neoddělitelnou součástí mezi těžkýma váhama, jako třeba Bloodish, Armand van Helden, Diplo, Clapton, MK. On rád používá i saxofony a tady se přesvědčíte za chviličku, že tenhle ten pozitivní rytmus rozhodně teda nic nestratil na svém kouzlu. Takže za pár okamžiků. No a pak je tady historie. Moloko, Sing It Back, také přelom milénia. Tyhle ty hitovky tenkrát strašně letěly, takže si to užívejte s náma na vlnách 8929 FM, Dance Radio nebo aplikace Dance Radio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Dance Radio.

Tiësto, Olivia, Sebastinelli, Don't Lose Your Head. Skoro přesně v 17:30 vám přeju ještě jednou nádherné odpoledne. Timmy Trumpet nás teďka čeká, to je vlastním jménem DJ a producent Jude Smith. Hlavně znám, je to australský DJ a producent v jedné osobě a mezinárodně se proslavil tím, že naživo hraje na trubku a využívá jazzové prvky a je to vtipný, saxofon je taky skvělý, ale trumpetka, to je zase něco trošku originálního. Proslavil jsem s tímkem Freaks, takže Timmy Trumpeta za pár okamžiků si můžete vychutnat ještě Zenit a Nilia Afterglow. Clooney a legendární Robines v roce 1992-3 bourala hitparády se snímkem Show Me Love všude možně a hlavně její deska z té doby roku 1993 stále je aktuální a perfektní. No a dáme si snímek od ní Not Gonna Be Your Boom, ještě Clooney samozřejmě, jak jsem říkal. Netsky a Digital Farm Animals Rio. Steve Aokim, to je americký DJ a producent, který také několikrát navštívil Českou republiku. Je to nejlépe vydělávající producent asijského původu na světě. Triple Reed, Jessica Bio a Kabu Radio. Ano, posloucháte rádio, Dance Radio na vlnách 89.129 FM.

0: Boys and Girls a to je Superfly. Projekt Superfly. Přátelé, vás pozvu na večerní show, ale jednu přeskočím, protože to teďka tady bude mít vstup, tak abych ještě si nechal místečko. Jacket Show ve 20 hodin na Dance Radio, potom Ultra Music Festival od 21. do 22. a Trend Session John Digweed se na vás těší v 10 hodin večer na vlnách 829 FM nebo aplikace Dance Radio. Teď tady mám naproti sobě Sofiku, milá, krásná žena a samozřejmě famózní pořad Rave on Air. Já tě zdravím, přeju hezký večer.
1: Ahoj Milane.
0: Takže je prima se takhle hezky střídat a ano. Kdyby si teďka všechny klubery, kteří mají rádi to zlomený, pozvala a řekla nám, co dneska bude.
1: Určitě, dneska se máte na co těšit a nebudu ve studiu sama, ačkoliv budu sama vysílat, tak mám tady na pomoc hosta, jejím Mikim. Řekneme si určitě něco o jeho kariéře, o tom, co dělá. Pozve nás na akci, kterou bude pořádat příští pátek v Cross klubu. A na závěr show dá i guest mix. Takže se máte určitě na co těšit.
0: Zní to perfektně, tak za chvilku je tady Sofika vaše a i Michael. Michal. Ano. Perfekt. Takže díky.
1: Děkuju.
0: A já vás ještě pozvu na pár věcí. Becky Hill, Hands on Me, Martin Solveig, samozřejmě veleznámá veličina, producent GTA Intoxicate, Norma, Jean Martin, Encore, Big Dreamer. A asi se vyjde ještě Tim Deluxe, Sam Oberník, It Just Want to Do. Díky za přízeň, přátelé, přeju vám krásný den. Zítra se na vás těší Míša Michaelsy. Od 14 hodin užívejte Dance Radio a teď už si nalaďte Rave on Air.

Solární energetika a bateriová úložiště v Česku potřebují více technicky vzdělaných pracovníků. Uvedli v pátek Solární asociace a Svaz moderní energetiky ve společném prohlášení. Obor podle nich nabízí příležitost pro český průmysl od strojírenství a elektrotechnicky přes stavebnictví až po vývoj softwaru a digitální řízení energetiky. Investovat v jiné zemi Evropské unie má být snazší než dnes. Členské státy se v pátek dohodly na hlavních bodech společného vyjednávacího postoje k návrhu, který propojí kapitálové trhy a sjednotí pravidla dohledu nad nimi. Víc soukromých úspor by tak mělo putovat k firmám. Brusel od změn očekává lepší financování podniků a vyšší konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Letiště Praha zadalo od roku 2022 do letošního července bez soutěže 267 zakázek v hodnotě zhruba 780 milionů korun. U dalších zakázek v souhrnné hodnotě 3,37 miliardy korun se přihlásil jeden uchazeč, nebo letiště oslovilo konkrétního dodavatele. Vyplývá to z prezentace dílčích výsledků externího auditu. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí ke 14 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Právě posloucháš Rave on.

0: Rave on air.
1: Krásný den, dámy a pánové, je opět pondělí, krátce po 18. hodině. Svátek má Marcel a od mikrofonu vás zdraví DJka Sofika s naším pořadem Rave on Air na Dance Radio. A dneska jsem tady sama. Je to moje premiéra tady být sama, ale nejsem zas až tak sama. Mám tady dneska hosta, jejím Mikim. Řekneme si určitě něco o tom, co Mikim dělá, jak přišel k hudbě, představí se nám a taky nás pozve hlavně na skvělou akci, která bude už příští pátek v Krosu. A určitě bude i klasický Party Express a možná si řekneme i, co jsem dělala o víkendu a co budu dělat o víkendu. Tak poslouchej, Rave on Air.

0: Posloucháte Rave on Air a já už tady mám dnešního hosta, jejím Mikim. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, díky za pozvání, zdravím posluchače.
0: Jak se máš?
1: Výborně, výborně, dal jsem si čajík, mafina.
0: No tak to je krásný pondělí. Myslím si, nebo jsem možná i tím přesvědčená o tom, že ne všichni naši posluchači tě znají.
1: No tak já jsem hodně zakopaný v undergroundu,
0: tak
1: myslím.
0: Tak pojď se úplně na začátek se pojď představit, kdo je Mikim.
1: Takový šikovný kluk. No, já jsem producent, DJ, dělám to už hodně dlouho a vlastně já mám takový široký eklektický záběr,
0: ano.
1: Že fakt dělám od věci na 130 jako breakbeat house, hodně nějaký jakoby raga věci, dancehall a tak, a do toho jungle, drum and bass, do toho techy, jakoby tvrdší techna. A mám za sebou nějakých 7 alb, ty alba ty jsou spíš takový jako písničkový, že si tě dělám jako pro radost, ani nepočítám moc jako s nějakým velkým nárůstem fanoušků, protože ten můj žánr je fakt jako okrajovej, protože já vlastně míchám hodně reggae a elektroniku a co si budeme povídat, tak reggae u nás je úplně váji.
0: No.
1: A ještě v kombinaci s tou elektronikou, je to velmi specifický žánr, jako spíš mám jako, nebo já nevím, jestli tomu dá říct úspěch, nebo nějaký jako větší ohlasy v zahraničí, jako rozhodně, než doma, hodně jezdíme rád do ciziny, do Anglie, jako velký festivaly. A do těch desek dávám jakoby hodně, že třeba jako jak je třeba trend, že teďka se generují hodně vokály a tak
0: pomocí AI.
1: Já to všechno dělám hezky poctivě. Udělal jsem vlastně už dva výlety na Jamajku, dva výlety na Kubu, kde jsem nahrával zpěváky a muzikanty a pak jsem si to v Praze přetransformoval do toho svýho soundu. No, takže vždycky to pro mě má nějaký příběh a fakt nad těma trackama trávím hodně času a mám je rád chvilku třeba.
0: Na scéně seš už 23 let.
1: Ano,
0: už to mám. Jak to bylo před těma 23 lety? Jak ses k tomu dostal? Co byl ten prvotní impuls?
1: No, můj vlastně prvotní impuls byl to, že jako moje první setkání s hudbou bylo, že jsem hrál v kapele skapankový, hráli jsme skapank.
0: A ty jsi hrál na nějaký nástroj?
1: Jo, já jsem hrál na kytaru. A zároveň nějak jsem se koncem 90. let poprvé dostal na technoparty. Vlastně jsem tomu tak trošku propadnul a vlastně, jak jsem byl ten muzikant, hrál jsem v kapele, tak mi přišlo prostě, tak to dokážeš taky, ne, že jo, takže ta cesta tenkrát byla trošku delší než dneska, protože ten internet byl v plenkách, všichni si ty tajemství svoje nechávali, jakože dneska máš plný YouTube jako tutoriálu, jak přesně co udělat, tak tenkrát tak vůbec nebylo. Já jsem třeba první 6-7 let dělal jako všechno špatně, já jsem nepoužíval zásadní jako věci jako equalizery, kompresor, prostě jsem tam jako švihal, jako pátý přes devátý. A vlastně i ta moje cesta jakoby k tomu DJingu byla opačná, než třeba má hodně jako DJů, že já jsem vlastně začal hrát na mašiny, protože jak jsem byl ten muzikant, tak jsem chtěl něco tvořit. Takže vlastně DJing tenkrát v té době mi přišel jako pro mě nezajímavý, takže já jsem si nakoupil spoustu hardwareu, a všechno jsem si tam namačkával, samplery, samplovat, pak přišel Ableton, ten to celý změnil, takže jsem si takhle vlastně hrál a můj setup tenkrát, když si byl jako skoro 2-3 metry dlouhý, jakože fakt. No, ale tenkrát jsme byli jakoby hodně zablázni, jakože jsem měl pár kamarádů, který to jeli, hodně jsme hráli jakoby na technu, na fríčkách. A jako lidi se nás koukali, jako co se to děje.
0: Co to je?
1: Ano, dneska naopak je to úplně největší hype, že? Když máš mašinu dvě, tak jsi strašně cool.
0: No a já
1: už jsem pak od toho nějak upustil, protože jsem začal dělat i trošku složitější věci na to, abych to jak prezentoval live. Hodně jsem začal jako produkovat ten jungle drum bass. To jsem moc jako z těch mašin jako vymáčknul nedalo. Takže jsem to liveko po nějakých 13-14 letech opustil a vlastně jsem se vydal jakoby tou jednodušší cestou a začal jsem objevovat ten svět toho jakoby DJingu, takový jakože pak pouštění těch tracků, no. Ale hraju jinak než jako třeba většina DJ, protože opravdu, jak jsem byl zvyklý z toho liveka, tak já opravdu třeba míchám od první doby,
0: jo.
1: Prostě to znám, vím, že to je to tempo neřeším, já tam hodím sync a to kašlu a prostě mrsknu tam ten track od té první doby, aby už to mělo ten příběh a návaz, protože tak jsem byl prostě zvyklý hrát, jako těch 10 let jsem to dělal předtím, no.
0: My jsme se o tom před chvilkou i bavili, já takhle hraju taky dost často, byl jsi dost překvapený, to mě překvapilo. Ale chápu. Takže jsi první DJoval a potom začal dělat produkci. Chápu to dobře.
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne.
0: Jako ruku v ruce.
1: Ne, ne, ne, ne, naopak. Já jsem začal seznámit s těma programama, to byly tenkrát. To byl ještě Fruity Loops, že jo, pak byl nějaký Acid, pak Cubase a nakonec jsem skočil jako většina u Abletonu.
0: A u toho jsi do dneška.
1: A u toho jsem do dneška a souběžně s ním jsem pak začal schánět ty mašiny a začal jsem hrát z těch mašin. A bylo to, hodně se to lišilo v té době.
0: Jasně.
1: Protože ty mašiny měly nějaký limity, takže to jsem hodně hrál jenom jako na technopartys a tak jako někde na ulici.
0: A na jakém subžánru jsi začínal na začátku? Co jsi hrál?
1: Mě to tak fascinovalo, ten svět elektronické muziky, že
0: já, všechno.
1: Já jsem jeden den dělal house, druhý den jsem dělal breakbeat, třetí den jsem tam mrskal techno a takový jsem jako doteďka, že já bych nemohl být jako zaseklý na jednom žánru, protože já opravdu jeden den dělám tohle a pak si o to dám pauzu a pak jedu asi něco jiného.
0: Jasně.
1: Možná mi to jakoby trošku škodí, si myslím, že v tom, že ta žánrová rozevřenost je až moc velká, jako jo, že třeba když by se fakt jako člověk věnoval tomu jednomu žánru, což ti vlastně teďka poradí jako veškerý příručky, jako musíš prorazit v jednom žánru a až potom teprve si můžeš dovolit jako nějaký ústupky. Jakože Karl Cox teďka taky hraje jungle, že jo,
0: no,
1: drum bass, ale on si to může dovolit.
0: Vzpomeneš si na svoje úplně první hraní? Jak vypadaly mejdany?
1: Jo, první hraní si vzpomenu, byla prosto přesně, to jsem měl nějaký tři mašiny. A byl to nějaký Czech Tech rok 2004-2005, něco takového. No, myslím, že to je takhle nějaký zhruba 20
0: let. Jak vypadaly mejdany před těma 23 lety?
1: No bylo to, no nebyly telefony hlavně, že jo, bylo to kouzlo okamžiku, že to bylo, bylo to něco jiného, jako, jak vypadaly, no. To je otázka taková, že... No byli jiný, byli každopádně jiný, ale byli dobrý a dneska jsou taky dobrý, jako jo, ale prostě byli jiný, já bych to jako neříkal, jako nechci být jako takový ten nostalický dělat, tenkrát to bylo lepší, jako spomín, byli prostě jiný, ten vibe byl trošku jiný a tenkrát to bylo jako hodně, jako to jak říkal třeba Akira v tom rozhovoru, jo, bylo to, protože jsem jakoby skoro podobný ročník, tak bylo to jako opravdu hodně uniformovaný, jo, že jsem měl ten hip-hop, měl si ten punk, měl si ten jungle drum and bass, pak byli technaři, s těma se nikdo nebavil, jo, ty NSK,
0: to bylo divný,
1: no, NSK, byl to hrozně takový, jako až bych řekl ultra, takový jakoby zbytečně fašistický, nebo
0: vyhrocený,
1: ne fašistický, ale jako ultra, že třeba NSK měli na bednách napsáno Jungle Forbidden, jo, jako že prostě se tam nesměl hrát jungle.
0: Aha.
1: Prostě nesmysly, jo, a prostě, prostě pankáči třeba ty ortodoxní se skejťákama se taky moc neměli rádi a pak jako úplně zbytečný jako to, a já jsem, mě bavilo tohle co bourat, já jsem si pamatuju třeba na party na Miladě, kdy jsem shodou okolností byl squat na Miladě takový. No a my jsme měli sound system na Bazigengu a zároveň jsem měl s kapankou kapelu a já

0: baví určitě ta technika, ty nové možnosti a prostě, že to nikdy nekončí, že je to kratší se dostat k nějakému dobrému zvuku a vyloudit z toho něco, ale vždycky je to o tom nápadu, že musíš prostě chytit nápad, nebo já nevím, jestli je to ta otázka, já jsem se s tom nezamontal teďka.
1: Byla to otázka na tebe, ano,
0: jo.
1: Byla to otázka na tebe, přesně.
0: No, že v té produkci je to určitě rozhodně ty dnešní možnosti, jo, že to je jako hodně jako jednodušší docílit něčeho. A co mě baví, mě baví, jako že vychází fakt jako mrtě kvalitní muziky. A mě baví to jenom poslouchat třeba. No, že třeba když nemám jako nějakou kreativní náladu, tak opravdu si projíždím své oblíbený producenty, labely a tak a vždycky si něco najdu a si dělá mi potěšení jenom to poslouchat a užívat si ten vibe.
1: To je super. A teď to vezmeme teda trošku z širší stránky. Co se podle tebe za těch 23 let, co ty působíš na téhle scéně, na té české scéně změnilo? Změnilo se tady něco?
0: No, tak to jsou určitě ty telefony a sociální sítě, že jo, tenkrát vždycky to byly nějaký fotoreporty někdy, jak se jmenoval Rajče nebo tak. A
1: Ježiš, to jsem úplně zapomněla, vidíš to.
0: A spíš se to člověk pamatoval a předával a teďka to všichni jako dokumentují, někdy teda zbytečně až moc, jako já to fakt nemám rád, jako když tím někdo takhle před tebe hodí telefon a jako je
1: to. A celou hodinu.
0: No, a já jsem třeba, že jo, já jsem i 10 let pracoval jako v krosu jako zvukař, vlastně 2004 až 2014 jsem tam dělal kapely a staral se o technický průběh noci a opravdu jsem to viděl, jak tenkrát ty telefony byly, že to bylo takový jako spontánnější, no. Já jsem teďka pamatuju nedávno, jsem byl na nějakém koncertě a tam nějaká holka si držela telefon prostě polovinu vystoupení té kapely a osvětlovala tam celý ten parket, jako to bylo úplně jako WTF.
1: No, to chápu, strašný. No,
0: jako já neříkám, že to nedělám, já si udělám dvakrát minutku někde takhle, jako abych ne to, ale prostě ty zvižený telefony, já myslím, že to je zabiják.
1: Je mi to jasný. Mám ještě poslední otázku v tomhle tom vstupu. V tom druhém už se vrhnem vlastně na akci, kterou ty budeš pořádat.
0: Ano.
1: Jak dlouho pořádáš akce?
0: Hele, já nejsem jako úplně nějaký promotér, ani jako
1: takový polopromotér.
0: Pořadatel, jako svýho času, jak jsem to nastínil, tak já jsem jako dělal v cross klubu toho zvukaře, takže samozřejmě jsem si tam třeba dvakrát do roka udělal něco, ale teďka je to spíš jako výjimečný a tohle, co jsem si říkal, že bude i moje jakoby jedna nebo možná i poslední, jako co pořádám.
1: Aha, dobře.
0: No, takže to bude taková to, že už mě to jako trošku jako opustilo, ale tady jsem si fakt dal záležet na tom line-upu, pozval jsem si lidi, co mám rád Takže teď už bych se jako nenazýval nějakým jako velkým. Teď maximálně tak myslím, že v budoucnu budu doporučovat.
1: Super. Pokud vás zajímá, o jaký akci se budeme bavit a co Mikim chystá, tak nás poslouchejte i dál. V dalším vstupu začneme už probírat tuto akci a teď jdem zase pomalu za písničkou. My jsme Rave On Air.

Rave on air. Na Dance Radio.

0: stále posloucháte Rave on Air. Máme tady dneska hosta, její Mikim.
1: Zdravím posluchači ještě jednou.
0: Ano.
1: Hezký podzimní večer.
0: V první části rozhovoru jsme se bavili nějak o Mikimově životě.
1: Můžu říkat Mik, klidně.
0: Mik, o Mikovým, o Mikom, Mikim, Mikovým.
1: Mikovým, a. Ono.
0: O Mikovém životě, nějakých začátcích, produkci, DJingu. A teď se pustíme do toho, co je ten hlavní důvod, proč jsi dneska přišel. Pojďme teda k akci Champion Sound, která proběhne 23. října v Cross Clubu.
1: Přesně, to je příští pátek.
0: To je příští pátek. Jak tahle akce vznikla?
1: No, protože já jak mám to výročí, těch 23 let. Plus,
0: a je to 23. října a je to výročí 23 let.
1: Takže
0: to,
1: prostě
0: je hezký,
1: to jsem zavolal našemu šéfovi tam Kencovi, že tohle datum, že chci. Že prostě
0: jasně.
1: To ať mi dá, tak mi ho dál. Myslím, že to bude povedený, že to má dobrý ohlas. I ten line-up, co tam je, hodně jako originální, hodně jako jiné, úplně mainstreamuje něco takového, co můžete slyšet každý den.
0: A chtěl jsi teda tu akci pojmout jako nějakou jakoby rekapitulaci tvýho DJskýho a hudebního života?
1: Jo. No a kdyby to bylo úplně ideální, tak by tam byla ještě třetí stage.
0: Tam by
1: se hrál Raga House. Já mám rád hodně takový tucky, jako je na 120, 130 BPM a hrozně rád to míchám jako nějakým mám kubánským vibem nebo...
0: Možná tímhle bych se oslým můstkem trošku teda přiblížila k tomu jako Jungle Techu a to, co tě spojuje s Mandy.
1: Jo, no vlastně Mandy Dexa je moje velmi dobrá kamarádka.
0: Aha.
1: Já jsem tenkrát, teď to bylo nějakých před 10 lety vlastně přijela do Čech poprvé a já jsem to měl svědomí, jak jsem ještě tenkrát dělal v Krosu, tak jsem tam vlastně udělal jednu party v Praze, jednu v Brně a vlastně poprvé, kdy tady vystoupila, tak byla na mojich dvou akcích a vlastně to bylo ústý, že jsme si hrozně klikli, jakoby jsme si padli do noty, ona je taková, má nějaký super smysl pro humor a všechno. Vlastně hned druhý den, co přijela, ještě přijel Týmines, to je další člen labelu, který ona založila, což je Amen for Techno,
0: ano.
1: Což je vlastně Jungle Tech, kde jakoby velmi vkusně se míchá jakoby jungle s technem, je to takový trošku rychlejší, i když teďka jako vyšší, hodně se zpomaluje, že Mandy taky zpomalila.
0: Jsem si všimla, no.
1: No. Ale co bych tomu řekl, no vlastně hned ten druhý den, co jsme se poznali, jsme udělali úplně největší pecku Unitech, která do teďka mi tam válcuje všechny čísla na Spotify i na Soundcloudu. Vokály naspíval tenkrát kámoš MC Turner, který tady žil. A od té doby máme vydaných asi 10-12 písniček jako nějakých různých kolaborací. Vlastně když jsem v Anglii, tak vždycky mě buď u ní spím třeba, nebo když ona přijede, tak spí u mě.
0: Mm-hmm.
1: A nějak jako, že jsme jako bližší přátelé, jo, jakože.
0: A ty jsi krz ní byl nějak propojený s festivalem Boomtown, jestli se nepletu.
1: No, oni tam dvakrát pozvali vlastně. No, jako loni jsem tam byl na té její, předloni, na té 360-kový stage.
0: Ano.
1: Příští rok mi to teda slíbila, to jí teďka připomenu.
0: Jako hraní, jo?
1: No. Mm-hmm. No, to bylo úplně geniální. To bylo někdy,
0: no to si myslím.
1: Já jsem hrál jako první slot, jako úplně někdy odpoledne, jak se říká, jako vůbec pohodíš, jako to.
0: No.
1: No, tak mi dali prvního, dobrý. Ale normálně tam ty Angláni, to je úplně jiný, jo. Tam určitě, že někdy byla na něčem, nebyla.
0: Jako na festivale ne, byla jsem jenom na eventu v klubu.
1: Ty festivaly, opravdu tam se ve 12 zapnou stage a všichni se tam nahoru. Já jsem hrál někdy, nevím, jestli to bylo 3-4 odpoledne. A opravdu jsem pustil první track, se otevřeli ty brány, teď se to tam, já to mám natočený, kámoš, to naštěstí natočil. Mě to tak líto, že jsem si neudělal jakoby, jako videoset, protože to bylo jako masakr, já jsem to nechápal. Až jak to byla ta 360, tak ti říkám, dával jsem druhý track a okolo mě bylo třeba 1000 lidí.
0: Yeah.
1: Úplně tam takhle naběhli, úplně ruce nahoře a povedlo se mi to, já jsem na to připravený, takže na to se navázali další booking, od té doby jsem tam párkrát byl a vlastně už to ani nebyli lidi od Mandy, ale nějaký lidi, co mě zrovna viděli na této 360.
0: Jasně.
1: Já když jsou jako velký vystoupení, tak si to hodně připravím, jo, že prostě vím, co chtějí slyšet a jo. Ne, že bych to tam samozřejmě pustil, jako to neexistuje, takhle jsem to nemyslel, ale jakože tam vymyslím nějaký ten příběh, aby ty tracky do sebe pasovaly a ono, jak je hodně vokálů třeba někde, tak to prostě musí zapadat, no. Mm-hmm.
0: Jo,
1: nejhorší
0: jo,
1: vokály jo. Přes vokály, to
0: no,
1: je.
0: No to ne, no, ne, to nikdo nechce, že to nikdo nechce.
1: Ale děje se to
0: a nemálo. A i na těch velkých stagech, no, těch velkých DJů se to děje.
1: No,
0: i na tom Boomtownu.
1: No, jasně. Tak, no, takže vlastně Amen for Techno žije, Mandy to už vlastně předala dvou klukům, který to teďka šéfujou, furt tam vychází Jungle Tech, hodně se to teda jako zředilo, že oni chtěli nějak expandovat, takže se tam jsou i jiný žánry.
0: Jasně.
1: Ale vlastně teďka bude vycházet tenhle rok kompilace Jungle Tech Mafia volum 9, mm-hmm. A tam vlastně jsou všichni ty stálí členové, Mandy tam bude mít hodně tracků, já, hodně kolaborací a to bude takový ten pravý Jungle Tech, hrozně mě ten žánr jako oslovil, jo, že když se to udělá jako fakt vkusně, že tam prostě je rychtá, pak se to zlomí, je tam brutální basa, brutální breaky a pak když to nakopneš a srovnáš, tak je to takový hodně zábavný.
0: Mně se hlavně hrozně líbí, že vlastně i po tom, co Mandy extrémně vybuchla, jako na číslech,
1: extrémně,
0: tak si furt drží to, co vlastně jakoby dělá a jo, jde jo. To furt stejně.
1: Jo, jo. A ona na ní prostě baví, že furt stejná.
0: Je furt svá.
1: Mě baví, mě právě třeba historiku na Lety Troll, jak tam byla ten photoshoot, tak tam byl Wilkinson, byl tam Delta a všichni ty v košilkách a tohle. A ona tam přišla v těch bristolských teplákách a nějaký růžový vytáhný mikině a říkala si,
0: ale to se mi na ní právě hrozně
1: jo,
0: líbí,
1: je autentická,
0: protože u spoustu men vidíš, když vybuchnou, aha. Začnou se prostě transformovat do toho mainstreamu, jo. Pak z toho vznikne worship a kluci stojí na stage jak beatback, prostě jak totální, nebudu ani říkat co. A právě u té Mandy se mi prostě líbí, že je full taková svá, ale asi je to i tím subžánrem, z čeho ona vlastně vychází, jak ona
1: jasně,
0: dělá.
1: Jo, jasně, že tam se nikdo na nic nehraje.
0: Přesně tak, přesně je to takový správný underground.
1: A i ty lidi, jak je vlastně trans, tak jak to otevřeně dává najevo, taky má tu podporu těch lidí, že prostě se s tím nasere, no.
0: Jo, a ty lidi jsou prostě víc otevřený všemu tomuhle a mám to stejně, vnímám to stejně, Když se vrátíme teda k akci Champion Sound, na plakátu vidíme dvě stage, jedna teda junglová a druhá
1: tech.
0: Proč tato ta kombinace?
1: No protože prostě to je party, no.
0: No
1: jak jsem říkal, nejideálně by tam byla ještě třetí raghausová venku, ale to prostě už by bylo nad mý možnosti. A no protože já hodně tyhle si dva žánry vlastně vydávám nejvíc a frčej nejvíc, hodně vydávám na Jungle Cakes, což vlastně dva ty headlineři, což je Konrad Subs a Disorder, tak tam vydávají taky. A každý bude mít, můžu teda představit krátce hosty? Nebo
0: no určitě, to bude úplně nejlepší.
1: No takže je headlinerem tý junglový stage je Konrad Subs, což je borec taky takovej multižánrovej v tom drum and bassu junglu. Mm-hmm. A mě hrozně baví, že to je takový jakoby druhý Afrodite, takže kdo má rád tyhle si starý jump upy, prostě veselý, pozitivní, nabitý, furt se tam něco děje, tak to je přesně on. A mě to právě trvalo třeba 2-3 roky, už mu píšu. A nikdy to nějak nevyšlo, že on je taky hodně busy a má nějakou práci, že opravuje výtahy, že má nějaký pohotovosti.
0: Aha, fakt
1: jo. No, má práci.
0: Opravuje výtahy, jo?
1: No.
0: Hustý.
1: Ale šikovný, skromný týpeň, hrozně vždycky baví, když jako člověk se trošku vždycky bojí, když někoho osloví, jestli to nebude idiot, že?
0: No, ano, ale ono u toho drum'n'bassu to většinou bývá v pohodě.
1: Jo, no, takže ten jsem úplně super a pak tam bude druhý headliner, bude Disorder z Rakouska a ten se míchá hodně drum and bass reggae, to už není jungle, ale takový drum and bass, jako takový ten modernější a ten udělal nějaký pecky a ty strašně vystřelili, jsem to psal do té události, to má už skoro milion views, jako se mu povedl nějaký remix a hrozně šikovný mladý talent, tak na něj se těším. Já budu mít na té junglový stage k sobě Davea Trumpetíra, což je můj dvorní MC a trumpeťák a dáme nějaký určitě historický sety a tedy tracky a tak. No tam mám tebe s MC Gekonerem, to jsem zvědavý, neslyšel jsem ještě.
0: A
1: domácí tam ještě Handre, teda Stamira Rich. No a na Techno Stage tam vystoupí můj kamarád z Itálie Enigmatic, to je takový rakatek, hardtek, ale všechno jako originální produkce liveko.
0: Bude hrát live, jo?
1: Bude hrát live, zároveň představí i svůj Tribe Techno Project, což je pomalejší techno. A bude tam sama, z Fantech přijede vlastně z Frýdku, bude dávat technoset, což on normálně nedává. Nebo jako,
0: já jsem se divila právě.
1: No, tak my jsme dlouho dohodlí, že ho na to pozvu. Takže to, a pak ještě lokální rezident True Detective. No takže prostě od večera do rána to bude krásně našlapaný a bude super vibe, jako, protože 23 let, 23. 10. pátek, to... No. Máme celý víkend, pak si odpočinou, takže...
0: Hele, a ty budeš hrát i na té spodní stage,
1: jo, přesně,
0: tak tam si chystáš co? Nahoře už víme.
1: Nahoře bude ty klasiky moje.
0: Ano.
1: A dole bude...
0: Jiná klasika.
1: Jungle Tech, rakatek, no. Mm-hmm. Ode mě. A plus ten Enigmatic, to je super, to je jako fakt opravdu hudební genius. My jsme spoustu dělali tracků spolu a hrozně to s ním baví, to sympaťák takový. Mám rád lidi, co mají takový svůj smysl pro humor, takový hodně třeba sarkastický, nebo takový furt takový, že se pošťuchujeme a jako... Jo, je to sranda.
0: Jasně, no. Dám ti další otázku, já na ní určitě vím odpověď, ano. Ale aby to viděli i posluchači, proč právě Cross Club?
1: Tak protože tam jsem s tím extrémně spojený, že jo, tam, já jsem tam, jak jsem říkal, 2004 až 2014 dělal zvukaře, mm-hmm. A vlastně nějak nedlouho za té 3 roky potom se tam i nastěhoval, takže jsem tam skoro 8 let, myslím, bydlel, než jsem se zase odstěhoval, ale furt tam mám svoje studio, takže já tam vlastně v týdnu trávím jako přes den hodně času, někdy večer pozdější, takže jsem jakoby s tím extrémně spojený. Jakože extrémně, jakože možná víc už to nejde. Nebo mm-hmm. Jako už tam nepracuju,
0: jasně.
1: Už to má jako jiný, ale opravdu těch 10 let jsem se tam odkroutil a jsem rád, že jsem zažil tu zlatou éru. Tenkrát to opravdu byla ta zlatá éra, okolo těch 2008, 9, 10 a to opravdu, to byly obě dvě stage, pondělí až neděle bylo prostě plno narváno a vlastně program byl na obou stagech, jo.
0: Jo.
1: Teďka jako jak ty lidi ubyli po tom covidu, tak jsi určitě mohla všimnout, že spodní stage vlastně jede pátek, sobota, někdy čtvrtek, mm-hmm. Neděle zavřeno a celý je to takový, jako že prostě ty lidi...
0: Že jako, spíš počítáš s tím, že tam moc lidí nebude.
1: No, ale i to, že už to ani neuživí, tu ten spodní bar, spodní stage.
0: Tak, no.
1: A dřív opravdu, to byl masakr, opravdu dřív tak zase tak velká konkurence nebyla v těch klubech a tam opravdu byly ty žánrovky, že jeden den bylo reggae, pak breakbeat, pak jungle, pak techno, pak house a všude bylo plno. Mm-hmm. Všude a furt. Jo, a
0: to je pravda, no. To je pravda.
1: No a pak přijde ten covid a...
0: Ten covid to trošku rozházel.
1: Trošku to rozházel, no. Ale kluci se drží, teďka měli těch 25 let. To bylo hezký, jak tam byl ten Napefix. Já jsem právě dával 2 hodiny před ním, jsem dával set.
0: Jo.
1: Takže to mě bavilo, to bylo takový nostalgický. A bylo to krásný, bylo tam 600 lidí, takže opravdu je vidět, že to jde. Že jako ještě neházet flintu do žita, ale jako je to těžký, jo. Vem si to, že opravdu je každý den otevřeno a musíš jako se snažit.
0: Ta doba se extrémně změnila, mm-hmm. Chodí vlastně úplně jiný lidi, mají úplně jiný požadavky,
1: tak, no.
0: Nechodí prostě na tak dlouho, ani tak moc jako nechlastají, kdybych jako když to tak mám říct.
1: Jo,
0: a vlastně ty úplně mladý, ty nejsou úplně naučený chodit, ale myslím si, že se to postupně zase zlepšuje, že jak to potom covidu bylo úplně takový propadlý, takže to zase nahoru.
1: Jo, má to malinkou spirálu, jakože bohužel ten cross má hodně spojený s tím, jakože tam je to nádraží a hodně je tam jako jiný zase sociální problém, že bezdomovci jako feťáci, ale ty lidi jsou jako na ulicích. Jo,
0: ten, ale to, i ty Holešovice se měnějí a jdou nahoru, že ono to postupně, myslím, že jsme na dobré cestě zase.
1: Jo, jakoby držíme palce, aby to vydrželo. Protože já si myslím, že to je taková pomalu národní památka.
0: Jako
1: je Orloj na Starém městě,
0: ano.
1: Tak tady máme kros jako v Holešovicích.
0: Jako já to tak vnímám 100%.
1: Jo, to nesmí padnout.
0: Přesně tak. Ale když pořádáš akci, kde se potkává víc různých interpretů a třeba i žánrů, co je pro tebe největší výzva z té organizační stránky?
1: No výzva, já hlavně chci, aby byli všichni spokojení, aby si to užili. Jako výzva, tak první, co musí zajistit, je prostě, aby byla dobrá technika. Protože jakmile není dobrá technika, tak jako, což, jako by to, na to si musím pohlídat. Jako tam v tom krosu.
0: Myslím, že obavíme.
1: A prostě dobrý zvuk a já se jako o všechny postarám rád, protože jako nedělám to zase tak často, takže si to jakoby užiju a hlavně dvě ty jména uvidím poprvé a jenom takhle jenom skrze tu komunikaci, jak spolu komunikujeme online, tak jsou to oba dva různý sympatiáci, jo, za všechno děkujou, tady hotel Supermate, Cheersmate, jo, prostě všechno je takové, takže si myslím, že ten vibe tam bude dobrý, vlastně i ta celá sestava česká jsou všechno jako krásní lidi, takže...
0: Souhlasím.
1: Takže si to užijem určitě.
0: Co je pro tebe obecně na party nejdůležitější, je to line-up nebo zvuk?
1: Zvuk. Ale zvuk je vykašlána světla na všechno, projekce, zvuk.
0: Jo, prostě... a tě tam klidně tmá, no. Jenom tmá kouř ano. A dobrý zvuk.
1: Přesně.
0: Jo, a dobrý DJ samozřejmě. Ano, dobrý
1: zvuk a pro DJ je dobrá technika. Ne, fakt to je na prvním místě, jako, ať jestli tam bude milion světel, mi to je jedno.
0: Jo.
1: Ale tě tam prostě to...
0: Já
1: mám rád i, že spíš jako hraju jakoby v příšeří v šeru, jako nejsem moc rád nasvícený.
0: Já taky ne.
1: Mám vždycky, to říkám za kilo, že zvukař, on už ví, že mám rád zelenou a decentní.
0: Málo a zelenou.
1: No a nechci ty, jak se tomu říká, ty... jak na tebe svítí přímo.
0: Stroboskop? Ne, ne, jako letky, nebo? Ne,
1: to má nějaký výraz, to je jedno.
0: Jo, to je jedno.
1: No, že to na tebe svítí prostě přímo ty bílý, jako že seš...
0: Já to nemám, to dělá i takový blbý odraz, potom takový stín ti to dělá,
1: pak jsi takový divnej,
0: prostě, to znám, to taky nemám ráda.
1: No, takže tak.
0: Hele, bavili jsme se o tom mimo éter, zeptám se teda znova. Je Champion Sound začátkem něčeho, co by si chtěl pořádat pravidelně? A nebo je to jenom především teda oslava těch 23 let?
1: Je to především oslava těch 23 let, ale jestli se to povede, tak klidně Kenzovi to navrhnu, že bychom to mohli udělat za rok znova, ale to je tak asi tak jako jak bych, v jaký frekvenci bych si to představoval, jakože udělat si to pořádně hezky, že netoužím po nějaký promotérský tyhle kariéře, že spíš jsem fakt ten producent a DJ a tohle dělám fakt jako pro radost, tak když to takhle sedlo 23, 23, tak...
0: Je to krásný, tak, je to úplně magický za mě.
1: No tak, když to sedne, tak klidně může být pokračování, když bude průser, tak se poplácáme a...
0: Hele, jdeme pomalu, ale jistě do finiše. Co by si podle tebe měli návštěvníci z té noci odnést, kromě zážitku z hudby?
1: No tak nějaký audiovizuální suvenýr určitě. Mm-hmm. A ať potkají někoho zajímavého, ať jsem se známě a jsou spolu šťastní celý život. Ne, já nevím, co si můžou...
0: A pokud nezemřeli, tak žijou do dnes.
1: Ne, tak určitě, já si myslím, že ta hudba je tam na prvním místě. Nemám připravený žádný speciální dekorace, nic, prostě mám super line-up, jako za každým tím DJem vím, že to bude pecka. Takže jak se stalo, co je nejdůležitější, tak pro mě nejdůležitější tohle, ta kvalita.
0: Mm-hmm. Mám nějaký poslední rozstřelový otázky.
1: Ano.
0: Jungle, drum and bass nebo techno?
1: Jungle tech.
0: Dobře. Vinyl nebo USB?
1: USB.
0: Warm-up slot anebo zavírací slot?
1: Zavírací.
0: Nejlepší party za poslední 23 let?
1: Boomtown.
0: Já jsem si to myslela. Největší promoterský nebo DJský průšvih, který se ti stal za těch 23 let?
1: DJský průšvih, no to jsem hrál jenom v Rakousku a to bylo fakt trapný. To jsem tam měl playery a nějak se tam nefungovalo, nebylo to zlinkovaný a já jsem tam jako zuřil, že ten jeden nefunguje, tak jsem si ho nechal rudej vyměnit, no a pak samozřejmě to bylo mojí flaškou, že jo. Takže jsem tam byl takhle tun malý. Ale ještě jeden větší fail, ten jsem myslel v Itálii a to bylo strašně dávno, to bylo ještě v době, kdy jsem hrál jako liveko a to fakt bylo mega trapný. Prosím tě, já jsem sebou měl jako fakt hodně mašin a teď tam byli všichni takový laptopáři nebo tohle DJové a teď já jsem tam začal rozbalovat slavnostně úplně přes celý zensu, ty mašiny, tohle úplně, to tam rostlo, všichni čuměli, co to má blázen. No až jsem zjistil, že jsem zapomněl laptár jeden, že?
0: Ježiš.
1: Takže jsem to pak úplně se trapně složil, no taky jsem pak šel, chodil.
0: To se stává.
1: Se to stává, no.
0: Hele, mám poslední ještě otázku. Kdybys mohl na Champion Sound přivést úplně kohokoliv na světě, kdo by to byl?
1: Kohokoliv, jo. To bych přijel Mika Jonesa z Clash. Ale to je zase jiná kategorie.
0: No, takže tímto bych to uzavřela.
1: Můžete teda říct ještě, že jenom, že... Vstupenky jsou online, jsou hrozně levný.
0: A kde jsou?
1: Na GoAuto, na stránkách Crossu je to v Události.
0: Ano.
1: A bude jich dost, jako do toho Crossu lidi si nejsou zvyklí kupovat ten předprodej.
0: Ale je tam ta možnost.
1: Je to fakt jako ultra levný, že tam je nízká cenová politika, aby to fakt bylo pro každýho, že teďka tam dokonce, my jsme se nějak uklikli i v té první vlně, takže tam zbývá ještě posledních pár lízků za 250 korun.
0: Takže šupujte.
1: Protože za tenhle line-up úplně super, pak to bude stát 3 kila na místě 4. No, takže myslím, že...
0: Jasně, takže tohle všechno příští pátý v Crossu. V kolik startujeme?
1: Startujeme klasika v 9 a konec ráno.
0: Super, tak jo. Určitě ale neodcházejte ještě od svých aparátů, protože Mikim už za 15 minut cca zahraje 40-minutový guest mix.
1: Jo, díky. Takže držte mi palce, tady jsou playery, který nemají ty.
0: Hot kýčka,
1: takže se možná trošku zapotím, ale...
0: To určitě zvládneme. Já ti každopádně moc děkuju, že jsi
1: přišel. Já děkuju za pozvání a těším se.
0: Já se taky moc těším, jak na guest mix, tak příští týden do Crossu.
1: Takže díky, čau a slyšíme se, vidíme.
0: Yes, a my jdeme ještě za písničkou, pak dáme ještě Party Express, dáme reklamu a pak už bude guest mix, posloucháš Rayfonair.
1: Čau.

0: Rave on air. Na Dance Radio. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor! Dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
6: Pomáháme s Europlazmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
8: Renová

0: the strongest survive.
1: Tak, teď se mi tady přepíná track, zní to jako, že je ticho, ale nebude ticho, nebo možná jo. Vím, jak jsem dneska ve studiu sama, tak je to trošku složitější, takže se omlouvám. Ale teď si dáme Party Express tak, jak jsme zvyklí. Začneme už zítřkem v Krosu, kde proběhne akce DMB After Dark, kde vystoupí Chronicle, Saruman, Neuer, Lazy Eye, Blaze Toys a Urbik. Pak pokračování v Krosu v pátek, kdy proběhne Drum Busters Night, kde vystoupí Volume Plus, Barbara, Chombo, Plus One, Skáčko, Cutthroat, Bruny, Sagita a taky Air Flyer. A budeme pokračovat v Krosu i v sobotu, kde bude další vydání akce pod taktovkou Talasofobie, kde vystoupí brazilský producent Jam Thieves, s ním taky Vojcek, Arrange, Blaze, Detouch, Disco, No Control, Ivan, Blaze Toys, Caps, Furik, Aridas, Itakia. Brazilský producent Jam Thieves bude ale i v pátek v Poděbradech v klubu Boss Bar, kde teda vystoupí Jam Thieves, já, Sofika, Critical J, Sally, Rocky, Present, Perfect, Ghoster, T-Rhythm a klasický Next Gen MCs, Badabab, Steve Jungle, Killfrost a taky Galbo. V pátek bude i v Praze akce mojí další crew, Komín crew, a bude to v baru Ryba, je to žeč na Žitné 47, od 8 od večera vystoupí Blofeld, Candle Sauce, Pedro, No Control a DJ VHS. A úplnej finish Party Expressu bude v Brně, kde v sobotu proběhne čistě junglová akce Just Jungle, kde vystoupím opět já, Sofika, MC Ball One, Disco P, Plegomazin a taky Don Pedropoulos. A to je, přátelé, všechno pro tento týden. Já se s vámi už rozloučím od mikrofonu, ještě pak dohraje jeden nebo dva tracky a zhruba za dvě minutky Mikim odpálí svůj guest mix. Takže já jsem moc ráda, že jste nás poslouchali, určitě nás poslouchejte i další pondělí, to můžu už vypálit, příští pondělí bude další speciál, bude další host, přijde Kamča, Kamil, možná i s někým a pozveme vás na akci DMB Space Volume 3, takže určitě poslouchejte, dozvíte se něco speciálního, pozveme vás na akci a nezapomeňte nás sledovat na našem Instagramu RaveOnAir s potržítkem. To je všechno, přátelé, mějte se krásně a poslouchejte dál, my jsme Rave On Air.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

Can you play club music?

0: Radio.
1: Sound guy, for the love of God, turn us up one time.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.